potřasy mé kilbu, kritiky samolé. Potřasy mě, traskaša, traskaša, smyk, bala, bala. Potřasy mě,